0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby pomlčka Legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

get up.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Zombie nám nakrojilo čtvrteční ráno s datem 23. července. Tak tedy dobré ráno právě tady u nás na 90. Je chvilku před 7. hodinou, teď pro vás máme aktuální dopravu.
1: Doprava.
2: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na dálnici D11 na 109,5 kilometru směrem na Jaroměř stojí porouchaná dodávka. Během projíždění dejte raději nohu z plynu a jeďte opatrně. Na D1 na 304 kilometru u Rybníka nad Bečvou ve směru na Ostravu si pak dejte pozor na nepojízdné osobní auto. I tady projíždějte pomaleji. A nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi 184. a 196. kilometrem. Osobáky projedou v levém pruhu zatím bez většího zdržení.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Max útočí na regál.
6: Barča skvěle trefila nákupní koš.
5: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
6: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Od 1. června je v Metropoli Zličín
8: Ninja Park!
7: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
8: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
7: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
8: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
10: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
16: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
17: Tak už můžu?
18: Točíme.
17: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
18: No co asi děláte, ne?
17: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
18: A dál?
17: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
18: A kde vás najdou?
17: Jako adresu?
18: Webovky.
17: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
18: Máme.
17: Ale radši to vem znova.
18: Webovky.
17: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
18: Máme.
17: Ale radši to vem znova.
19: Radíte?

0: Je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo, barvám neutečeš CZ.
1: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
2: Počasí. Chladnější, větrný a hlavně deštivý den nás dneska čeká, hlavně tedy na severu území. Jinde bude spíš pod mrakem a teploty vyskočí na 17 až maximálně 22 stupňů. Na jihu Moravy tam budete mít potom ještě o 2 stupínky teplejc.
3: Hrajeme vám 90ky nonstop.
2: A v Bradavicích se dneska bude slavit páč, sám Harry Potter má narozeniny, tedy herec Daniel Radcliffe. No kdo by to byl tenkrát řekl, že Harry mu jednou potáhne na 40. Wow, expecto patronum. Moc gratulujeme, no a fajn ráno na 90ce i chvilku před 7 hodinou. Dneska s Michalem, takže zdravím, ahoj. No a teď hnedka na startu jsou tady Dario G.
3: Michal Klein. Hit Radio 90ka.

0: Micka Jaggera ze Stoneů jste mohli minulý týden vidět i v televizi, která fandí anglickým kopačkám na fotbalovém šampionátu. A myslím, že si tam asi vyslechnul spoustu chvály na novou disku své slavné kapely. A rozhodně tedy odmítnul, že by se chystal do důchodu. Byť tedy věk by na to už dávno měl. No a dokázat by to chtěl možná už příští rok, kdyby měli Stouni vyrazit na světové turné. A protože to u nás mají taky rádi, tak už tak nějak jako tajně počítám s tím, že by nás snad neměli minout. Co? Myslím si, že rozhodně ne. Aspoň tedy doufám. Vás neminou taky Bon Jovi? A to už za chvilku u nás na Hit Radio 90. Tak si na ně počkejte.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
5: Hej, už máš řidičák?
6: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
5: Fakt?
6: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
7: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO-CZ.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

I ve čtvrtek po ránu ladíte nejlepší devadesátky v českém éteru. Tohle byly Unique 2 a právě teď před námi Annie Lennox. Jejíž jméno teď rezonuje v Británii hlavně. Abyste rozuměli, za pár dnů se má po čase opět ukázat mezi lidma na pódiu. Na jednom festiáku, kde k sobě bude mít ještě další velmi silné ženy, hudebnice, umělkyně, aby prostě dámy upozornili na globální posílení postavení žen v dnešní společnosti. Ona se toho Annie totiž nikdy moc nebála. Tak snad jenom doufám, že za to neslízne nějakou tu tradiční bídu na sociálních sítích. Walking on Broken Glass posílám a chvilku před půl osmou přeju fajn ráno tady na devadesátce.

0: Obdiv a hlavně pozitivní reakce sklízejí Bon Jovi za své comebackové koncerty v New Yorku, kam se vrátili po letech, kdy zpěvák John nemohl zpívat. Tak teď už má zaplat pánbůh uzdravený svý hlasivky a BK jako za mlada. Za měsíc se Bon Jovíci chystají i do Evropy, byť tedy pouze a jenom na ostrovy. Jinde je prostě neuvidíte a neuslyšíte. A hlavně tedy neuvidíte ani bývalého kytaristu Richieho Samboru, který se evidentně se zbytkem kapely nepohodl. A i když tedy fanoušci tajně doufali, že se Richie přidá ke své bývalé kapele, tak bohužel tedy smolík velký pacholík, žádnej návrat se aspoň tedy zatím nekoná. František Dobrota, ten se tady ukáže, a to už za chvilku u nás na Hit Radio 90, tak vydržte.
1: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
2: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
3: Montujeme,
4: vyklízíme,
3: krabice vám zapůjčíme.
4: Těžký kusy, to je naše.
3: Však recenze mluví za vše.
4: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
3: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Jipi!
7: Jo!
5: Jé!
6: Jipi, jipi!
5: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
9: 90 jsou zpátky.
1: Hit Radio 90.
9: 90.

0: Ještě hodně mladý Will Smith, co by Fresh Prince, a to i s DJem Jazzy Jeffem. Boom, shake the room. No a ještě než odbije ta osmička, tedy osmá hodina, budou tady zprávy a teď taky aktuální doprava.
1: Doprava.
2: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na dálnici D5 na 56,5 kilometru u Rokycan ve směru na Prahu bourala dvě osobní auta. Místem projíždějte opatrně, počítejte i s menším zdržením. Na Pražském okruhu se zdržíte do 15 minut od dálnice D1 ve směru na letiště, a to mezi 14. a 18. kilometrem. Důvodem je hustý provoz a dopravní omezení. A 20 minut naberete na D1 při příjezdu do Brna. Kolona je od 182. kilometru Kývalka až po exit 196. Příjezd do Brna se zkomplikuje také řidičům dálnice D2, kde budete popojíždět od 3. kilometru. Zdržení je okolo 10 minut.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
7: Hledáte místo pro školení,
8: konferenci
7: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
8: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
7: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
8: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
9: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
10: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
11: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání, výsledky okamžitě. GenX.cz.
12: Prázdniny, pádláč, paráda.
13: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
12: Užijte si prázdniny naplno s Happysportem.
14: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
15: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
16: On air, online, v dabu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
17: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Okresní soud v Pardubicích bude dnes rozhodovat o případě. Okresní soud v Pardubicích bude dnes rozhodovat o případném prodloužení vazby u čtyř obviněných z břeží.

0: Věta, pokud si chce člověk večer vyrazit za zábavou. Za posledních 10 let se ceny v belgické metropoli téměř zdvojnásobily. Nejdražší vůbec je Melbourne, Praha je 1,40. Německý soud poslal na 3,5 roku do vězení muže, který s partnerkou a dvěma dětmi žil v jednom z berlínských hotelů 16 měsíců bez placení. Odsouzený zároveň musí zaplatit škodu 107 tisíc eur. Platbám se dokázal vyhýbat kvůli různým výmluvám a historkám. No a nejlepším hráčem uplynulé sezóny první fotbalové ligy byl zvolen záložník Lukáš Provod. V hlasování trenérů, kapitánů a novinářů porazil druhého Vladimíra Daridu z Hradce Králové a třetího Lukáše Harasvína ze Sparty.
1: Počasí. Někde doznívající polojasno, jinde spíš zataženo i s deštěm, pršet má dneska hlavně na severu a na horách. Jinak bude vesměs pod mrakem s teplotami do 22, na jihu Moravy, tam dokonce do 24 stupňů Celsia.
2: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Tudle jsem u nás na Šumavě zažil pravou nefalšovanou Itálii. Sousedi se porafali, pohádali a potom se udobřovali. Přesně podle textu písničky Don't Talk Just Kiss od skupiny Rajcet Fred. To jim k tomu už pustit, tak to by se k dané situaci hodilo prostě jak zadek na hrnec. Tedy tady v tom případě jak zadek na hrnec se špagetama. 8:00 odbije za chviličku, Michal vám i dneska přeje hezké, tentokrát tedy čtvrteční ráno.
2: Michal Klaj. Hit Radio 90.

0: Možná se brzy dočkáme dalšího muže na měsíci, o kterém teď na Hitradio 90 zpívali R.E.M. NASA totiž přišla s tím, že za 2 roky by chtěla na měsíc vyslat lidskou posádku, což je tedy bez pochyby velkolepý plán, hodný architekta. Uvolnili na to peněz jak želez, tak snad se jim to všecko povede. Jo a možná jenom sám za sebe, kdyby jim náhodou vypadnul někdo z té jejich posádky, klidně bych se přihlásil do týmu, jo? Nevím jak vy, ale já bych se velmi rád podíval na měsíc. A když na měsíc, tak klidně pro mě za mě i na 2 měsíce. Ideální dovolená. No a k té vaší dovolené, jestli si teď třeba náhodou někde válíte šunky, tak přibalím za chvilku jedny Rockset u nás na 90. Počkejte si na ně.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Tvůj pocit po projektu?
3: Jipi!
4: Jo!
2: Jé!
5: Jipi, jipi!
2: Hornbach, s námi to zvládnete.
6: Výhry. Slevy. Zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
11: Hele, nezasekl ses?
12: Ne.

Jedna z top filmových devadesátek, pochopitelně z Armagedonu od kapely Aerosmith. Hit Radio 90 vám týden co týden dává nahlédnout do evropské singlové hitparády Eurochart Hot 100, tak jak vypadala právě v 90. letech. No a pokud jste nestíhali včerejší vydání a premiéru z konce července 96, tak si můžete v neděli odpoledne dát repete, tedy reprízu, dokonce i s Makarenou, Trainspottingem anebo slavnou Metallicou, tak tedy v neděli v 16 hodin se s námi můžete vrátit zpátky přesně o 30 let, až, co já vím, povezete děcka na prázdniny k babičce. No a teď si dejte u nás na 90. Ace of Base a hlavně mějte hezké ráno.

0: Netuším, nevím, co se to teď děje s Ricky Martinem, ale ruší jeden koncert za druhým. Nedávno to odnesla bohužel Praha a teď minulý týden zrušil ze dne na den i vystoupení v Gruzii. Zdraví zatím tedy pravděpodobně asi nebude, páč normálně jinde koncertuje, až se mu praší za kočárem. Tak tedy těžko soudit, co je zatím vším, ale bohužel tedy ani za tu zrušenou Prahu zatím neplánuje žádný náhradní termín. Takže všichni milovníci latinské muziky zatím máte smolíka. Nirvana nebo Petr Muk, tak ty vám můžu nabídnout v našem ranním playlistu a to už za pár okamžiků tady na Hit Radio 90. Počkejte si.
1: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli. Tři události, na které jste už zapomněli. Tři návraty do let, kdy byl svět ještě v pořádku. Tři ve tři, každý den v 15 hodin. Na Hit Radio 90.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme. Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
4: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
3: Příze látky tvoření, našeho života koření.
4: Pro háčkování.cz.
5: Pro aktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

program 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Možná veselá melodie, ale jinak hodně smutný text k písničce The Way od kapely Fastball. Tak snad jste na tom dneska aspoň o chlup lépe, a to i na našich silnicích a dálnicích.
1: Doprava.
2: Hezké dopoledne přeje Kristýna Ševčíková. Na dálnici D4 na 7. kilometru směrem na Prahu stojí porouchané nákladní auto. Dávejte si tady při projíždění pozor. Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D7 ve směru na Prahu na 9. kilometru. V místě nehody je zdržení okolo 5 minut. Dva osobáky se srazily na dálnici D5 na 55. kilometru ve směru na Prahu. V místě nehody se kolona zatím netvoří. A pozor si dejte také na dálnici D48 na 8. kilometru ve směru na Frýdek Místek. Tady šetří policie střed osobního auta s nákladním. Zdržení je zatím nárazové. S omezením počítejte i v opačném směru.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dneska má docela hodně foukat, takže mokrý vlasy do větru a máte foukačku vlastně zadarmo. Na severu a na horách tam vám navíc bude pršet, tak pláštěnky sebou, pokud vyrážíte někam na túru. No a teploty 17 až maximálně 22, na jihu Moravy dokonce až 24 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: A myslím, že Paula McCartneyho museli v uplynulých týdnech potěšit ty stadionové fotbalové chorály, kdy angličtí fanoušci sborem zpívali jeho slavný hit Hey Jude. No a Jude Bellingham, hvězda anglických kopaček, z toho byla totálně, ale totálně na měko. A ostatně tedy, když jsem to viděl, kdo by taky nebyl. Paul McCartney teď tady na Hit Radio 90. Za chvilku 9. I dneska s Michalem. Tak vás zdravím. Ahoj.
0: Michal Klaj. Hit Radio 90.

0: Asi se už nemusíme ani vracet k Madonině nedělnímu vystoupení na finále fotbalového šampionátu. To už snad viděla i uklízečka na hajzlících na hlaváku. Nevím jak vám tedy, ale mně se to dvakrát moc nelíbilo, jako že by to byla nějaká bombastická show. No, nic moc, mám u toho otazník. Ale když jsme si teď Madonu zahráli, tak vás aspoň pošlu na náš web, anebo třeba na Spotify, kde si můžete poslechnout zatím poslední díl našeho devadesátkového podcastu Vypalovačka. Právě o královně popu, právě o Madoně, kde rozebíráme společně s Markétou a Sivošem její devadesátkovou kariéru, která byla tedy velmi, velmi skandální a zároveň velmi, velmi intimní. Ostatně vyzkoušejte Vypalovačku třeba na hitradio90.cz. No a k tomu za chvilku, co koukám dál do playlistu, budou tady třeba Pet Shop Boys.
1: Poslouchejte podcast Vypalovačka. Jediný opravdový podcast o fenoménech 90. let.
2: Dneska tedy probereme fenomén MTV.
1: Markéta Rachmanová, Michal Klein a Ivo Alač. Pamatují si všechno.
3: A prožili to spolu.
1: Podcast Vypalovačka. Protože my jsme tam fakt byli.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzavek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Tak už můžu?
9: Točíme.
8: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
9: No co asi děláte, ne?
8: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
9: A dál?
8: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
9: A kde vás najdou?
8: Jako adresu?
9: Webovky.
8: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
9: Máme.
8: Hele, radši to vem znova.

Možná i agenti Mulder se Scullyovou by se tomu divili, tedy nejnovějšímu filmu slavného Stevena Spielberga Den odhalení. O důkazech, o ufonech mezi náma. Wow! Tak to je téma, jak se patří. Někdo mi teda říkal, že to je totální blbost, ale pokud vás třeba tohle téma tak nějak jakoby bere, tak tuším, že ode dneška je ten film nově v nabídce na platformách Prime Video a taky Apple TV. Tak si když tak můžete udělat, co já vím, třeba hned o víkendu na zahradě takové UFO promítání. A možná se přidá i nějaký ET, co já vím. Teď se každopádně přidává Boy George tady u nás na Hit Radio 90. Tak hezké dopoledne.

0: Pánové z Boyzone se chtěli po letech opět ukázat fanouškům, jenomže to radši neměli dělat. Jejich nedávné koncerty totiž vzbudily dost velkou vlnu kritiky. Jakože, dostali chlapci pořádnou čočku, že to bylo laciný, odfláknutý, prostě slaboučký. Dokonce ani vyprodáno neměli. Někde jsem četl, že se lístky na koncert Boyzone prodávali těsně před tím samotným vystoupením za směšných 2,50, tedy v přepočtu 75 korun, což je tedy dosti potupné, co si budeme vyprávět. Tak ať máte podstatně úspěšnější čtvrtek než chlapci z Boyzone. Za chvilku třeba s Markétou a Hit Rádiem 90. Mějte se hezky.
1: Zóna lásky. Ty největší ploužáky, u kterých jste se poprvé červenali. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
4: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
1: 90. You got that something. Jsou zpátky. 90. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
1: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Tři hity, tři události, tři návraty. Tři ve tři. Každý den ve tři hodiny. Na Hit Radio 90.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90, banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do Pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: elitedate.cz
8: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Xanadu Club Makady Bay v Egyptě, přímo u pobřeží Rudého moře. Pětihvězdičkový resort Xanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me baby one more time. Hit Radio 90.

Vždycky, když slyším zpívat Macy Gray, tak to ve mně vyvolá takový pocity, jako by měla ta holka, nevím, jako písek v krku, proto ten hlas trošku sípavej, trošku nakřáplej, takže možná se teďka nad italskými břehy zvedl písečný poryv. A celá pláž lidí je tak trochu Macy Gray. Mimochodem Itálie a Chorvatsko jsou stálicí na žebříčku míst, kam jezdíme na dovolenou po vlastní ose. Teď to bude výlet na sever, na Hit Rádiu 90. Hymn. Hezký dopoledne.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: 90 jsou zpátky.
5: Hit Radio 90.

0: Radio 90.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
8: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
12: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
13: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
14: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
15: Příze látky tvoření našeho života koření.
13: Pro háčkování.cz.
16: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
17: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
18: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
19: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
20: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
19: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
21: firmanazážitky.cz.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
22: Tohle je čtvrteční hit Rádio 90. Pořád můžeme používat přídavný jméno prázdninový. A to je prostě moc hezký přídavný jméno. Markéta s vámi, pěkný den.
0: Hit Rádio 90. a Markéta Rachmanová.

0: Poslouchejte podcast Vypalovačka. Jediný opravdový podcast o fenoménech 90. let.
1: Dneska tedy probereme fenomén MTV.
0: Markéta Rachmanová, Michal Klein a Ivo Alač. Pamatují si všechno a prožili to spolu. Podcast Vypalovačka. Protože my jsme tam fakt byli.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
0: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.

Hit Radio 90. 90 non-stop.

Dneska je 23. července a Danielu Radcliffeovi je dneska 37 let. Hagridův čokoládový dort už bohužel nedostane, ale nějaký dárek, co přiletí vzduchem, tak určitě. Třeba svetr od paní Weasleyový a tak. Jinak Daniel se upsal hlavní roli v chystaném temném thrilleru z období vietnamské války. Natáčet se začalo v červnu, už jsou z toho i nějaký fotky, takže už to dávno není jenom ten kluk s bleskem na čele. Teď Michael Jackson, hezký odpoledne.

0: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hit Rádiu 90.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Později už tam budem?
2: Přestaň! Štěje mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
0: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: tu na stěnu sbíráme lajky.
1: Ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska vonila jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
6: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
7: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
7: CZ.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: hrajeme vám 90 non-stop.
1: Ve 12 hodin už víte všechno. Jediná informace, která by mohla chybět, je ta o tom, kde vám dají něco dobrýho k obědu. My se postaráme o tu hudební kulisu. Markéta s vámi.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
1: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
0: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
1: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
7: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBARDS.cz.
9: Hej, už máš řidičák?
10: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
9: Fakt?
10: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
11: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
12: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto. Chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

na Hitrádiu 90. Lucie. Já se někde říkám, jestli ty dvě rozdělené party nelitují toho, že se rozdělili. Přece jenom David Koller, ten se jede svoje, Lucie taky. Jestli třeba přece jenom tam není takový to zrníčko pochybností, nebo klidně celá fůra pochybností. Já jsem slyšela samozřejmě názory, že bez Davida Kollera už to není Lucie, že už na ní nikdy nepůjdu, ale samozřejmě i ten druhý hlas zní, že Lucie konečně s Viktorem Dykem jede na vlně jako po funkčních antidepresivech. Tak je to na každým z nás. Mě třeba daleko víc mrzí to, že už tady není George Michael. Tak aspoň takhle. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. Já nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Max, útočím na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Tak už můžu?
5: Točíme.
4: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
5: No co asi děláte, ne?
4: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
5: A dál?
4: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
5: A kde vás najdou?
4: Jako adresu?
5: Webovky.
4: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
5: Máme.
4: Hele, radši to vem znova.
6: Tahitské léto v Aquapol Spra už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapol Spra, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapol.cz.
9: Ahoj, my jsme Hanka
10: a Marek
9: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
10: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
9: protože pro vás máme
10: marmelády bez cukru. Jahoda,
9: malina,
10: mrnka,
9: švestka
10: nebo mango.
9: Ochutnejte si bez cukru,
10: bez chemie
9: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
11: Marmelády s příběhem.
12: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
13: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
14: Prázdniny, pádláč, paráda.
15: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
16: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
17: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
18: Tak počasí je takové, jaké je. Někdy to řešíme asi víc, než by si zasloužilo. A hlavně je tolik možností, jak to celý přečkat. Na vaše prázdninové cesty posíláme další hity. Markéta Rachmanová s vámi, hezký den.
0: Hit Radio 90ka a Markéta Rachmanová.

0: Randíte?
1: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
1: Mrkneme do pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
1: Elite Date, seznamka pro vztah.
5: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
1: elitedate.cz

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio devadesátka.

Posloucháte Hit Radio 90, Erasure, mistři elektronické hudby. Pořád jsou přátelé, i když momentálně každý dělá trošku jiný věci. Třeba Andy Bell, to je ten, co zpívá, tak dokazuje celý LGBT komunitě, že i ve vyšším věku je potřeba nezapadat v davu. Pomáhá se výrazným oblečením a taky líčením plným flitrů. Já jsem třeba něco podobného teda nedávno potkala v Lidlu u kasy, a tam jsem teda neměla pocit, že to je Andy Bell. Teď Jana Kirchner, hezký den.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
2: Jsme pro háčkování CZ. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
3: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
1: Příze látky tvoření, našeho života koření.
2: Pro háčkování CZ.
4: Stěhování krbec ví a všechno za vás zařídí.
5: Montujeme,
6: vyklízíme,
5: krabice vám zapůjčíme.
6: Těžký kusy, to je naše.
5: Však recenze mluví za vše.
6: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
5: Stěhování krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
7: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
8: Devadesátky jsou zpátky.
9: Oh Barbie, let's go party.
8: Jsou zpátky.
10: Hit me baby one more time.
8: Hit Radio devadesátka.

0: Nádhera v podání královny popu na Hit Rádiu 90. Skvělá věc. Take a bow doznívá 4,5 minuty před 14. Což je čas, kdy už se s vámi vítá Ivo Aláč. Přeju vám krásný čtvrtek, pojďme rovnou na dopravu.
1: Doprava. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Se zvýšenou opatrností projíždějte okolo bouračky na dálnici D5 na příjezdu do Prahy. Na 7,5 kilometru se v levém pruhu srazila dodávka s osobákem. V místě je kolona a ta se táhne až na Pražský okruh a ztratíte v ní asi 10 minut. Dalších 10 minut navíc naberete právě na Pražském okruhu. Poskakovat budete mezi D5 a obcí Ořech. A se stejným zdržením musíte v tomto úseku počítat taky v opačném směru. A ještě se podíváme na jich Moravy. Před Brnem na D1 budete míjet kolonu kamionů v pravém jízdním pruhu. Popojíždí mezi 176. a 196. kilometrem směr Ostrava.
2: Hledáte místo pro školení,
3: konferenci
2: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
3: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
2: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
3: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
4: Nákupy v onlineshop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: počasí.
1: Dneska oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se může objevit i bouřka, nejvyšší teploty 15 až 22, na jihu Moravy až 25, no a co zítra? Mělo by být většinou polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, hlavně na severovýchodě, kde se místy vyskytnou i slabé přehánky, ty k večeru ustanou. Nejnižší noční teploty 11 až 5, nejvyšší denní 20 až 25. A jestli už vás teď zajímá, jak by mělo být o víkendu, tak v sobotu hezky, v neděli zase s přehánkami nebo s bouřkami.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Teď to několik týdnů žilo fotbalem a určitě jste si všimli, že jsme i na Hit Rádiu 90 upřednostnili ty fotbalové písničky. No tak je čas dát si znova i tu spojovanou hlavně s hokejem.
0: Ivo Alač, Hit Rádio 90.

0: vydání alba Coming Up na vinylu i na 5 CDčkách, což bude 25. září, 3 týdny po 30. výročí. Ale podobně jako v tom 96. tomu bude ještě předcházet i vydání singlu Trash, letos na poloprůsvitném světle fialovém vinylu. Fanoušci Suede se tedy rozhodně mají na co těšit a teď jsme je potěšili ještě i hitem Trash na Hitrádiu 90, kde vlastně zpříjemnil čtvrteční odpoledne i nám všem ostatním. Za chvíli na to navážou Elton John a R.E.M.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Prodáváte auto? Auto je Rov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
4: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.

0: Jsem si teď nedávno nostalgicky pustil všechny díly naší vypalovačky podcastu Hit Rádia 90 o fenoménech 90. let, která si teď dává pauzu v létě. A musím teda říct, že se mi úplně nejvíc líbilo to naše povídání o boybandech. Jestli jste ještě neslyšeli, tak doporučuji. Malá ukázka.
1: Vlastně mi nevadil žádný nikdy boyband. Já jsem si ty boybandy totiž rozdělil do třech kategorií.
2: No tak, jo? Povídej.
1: To jsou ty áčkový.
2: Ano.
1: No, to máme jasno. Minimálně začínají respektovat.
0: A. Co? Ty začínají na A.
2: Takže A1. To byl taky boyband.
1: A taky byli v pohodě, ale A1.
2: Jo, nevadili mi.
1: Pak jsou takový ty Bčkový.
0: Backstreet Boys, Boyzone.
1: Ne, tak jsem to nemyslel. Backstreet Boys jsou Ačkový, jako jo. Pak jsou ty Bčkový, což byly třeba Worlds Apart, jo. Nebo Five. To jsou takový ty boybandy, který chtěli, ale moc jim to nešlo. Okay. A pak jsou ty Cčkový. A to jsou pro mě ty směšný boybandy, kterým se směju do dneška.
2: To jsou ty český boybandy.
1: I český boybandy. Já jsem tady schválně našel třeba Tuše, jo, nebo Caught in the Act.
0: To jsou český, jo.
1: Typy, to nejsou zrovna no, český, proto. Jako to jsou, český byly nějaký T-Boys, VIP a tak podobně.
0: Ano, ty názvy nám šly hodně.
1: Tak jako tyhle ty C-čkový, ty já jsem nikdy neměl rád.
0: I vypalovačku o boybandech najdete na podcastových platformách nebo třeba na našich stránkách hitradio90.cz. No a ze srandy jsem v této vypalovačce jako boyband označil i Pet Shop Boys, když mají vlastně to boys v názvu. Pojďme si právě teď Neila Tennanta a Chrisa Lowa připomenout také ve vysílání Hit Rádia 90. ve čtvrtek odpoledne. Tady je jejich skvělá věc s názvem So Hard.

0: Blíží se dnešní narozeninové 3 ve 3, no ale pán, který teď zpíval na Hit Radio 90, už bohužel narozky neslaví, je to 4,5 roku, co nás Meatloaf opustil, ale ten jeho silný hlas čas od času zaznívá tady u nás na Hit Radio 90, hlavně teda v těch zamilovaných písničkách, které hodně dobře uměl, a tak má prostory v naší zóně lásky často.
1: Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova s Hit Rádiem 90.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: nám finišuje naše první dnešní společná hodina na Hitradio 90, 3,5 minuty před 15. Je s vámi stále Ivo Alať, přeju vám krásný čtvrtek, za chvíli 3 ve 3, ale ještě předtím také aktuální informace z dopravy.
1: Doprava.
2: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na dálnici D1 na 195. kilometru směrem z Brna na Vyškov se v koloně srazily dva osobáky. Po střetu blokují jeden pruh, přerušovaná kolona se táhne až za Ostrovačice. Na D1 zůstaneme. Kdo má v plánu jet po této dálnici z Prahy do Brna, musí počítat se stojícími kamiony v pravém jízdním pruhu. Nesouvislé kolony se tvoří mezi 167. a 196. kilometrem. A vlivem husté dopravy čekejte zdržení i na Pražském okruhu. U obce Ořech v obou směrech ztratíte okolo 10 minut. A pokud by se ve směru na letiště kolona ještě zvětšila, tak může docházet k blokovému odbavování tunelů.
3: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
5: Výhry, slevy, zábava.
6: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
7: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
6: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
7: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
6: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
8: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
9: Intertas Plus, česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
10: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.cz.
11: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Podobně jako dneska bude i zítra většinou polojasno, ale místy i oblačno, někde i s přeháňkami, které pak zase k večeru ustanou. Nejnižší noční teploty 11 až 5, nejvyšší denní 20 až 25 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Martin Gore z Depešáků dneska slaví 65. Je autorem drtivé většiny hitů své domovské kapely, no a v několika zpívá i ten hlavní vokál, což si za chvíli připomeneme. Předtím ještě zaspívá i další dnešní oslavenec Fran Healy z kapely Travis, kterému je dneska 53. No a na úvod si poslechneme umění kytaristy Slashe, který se narodil 23. července 1965. A kromě kapely Guns N' Roses hodně spolupracovali s Michaelem Jacksonem.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.
2: 3 ve 3.

0: My, co pravidelně chodíme na koncerty Depešáku, víme, že když zhruba v polovině dostane prostor u mikrofonu i autor drtivé většiny písní kapely Martin Gore, takže často zpívá právě tento hit Home, ve kterém jsme ho slyšeli i teď na Hit Rádiu 90. Předtím tu byly i další dnešní oslavenci, Fran Healy ze skupiny Travis, zpívající Why Does It Always Rain On Me, a Slash, hrající na kytaru větu Michaela Jacksona Give In To Me. Všem těmto třem skvělým pánům přejeme všechno nejlepší.
1: 3 ve 3 na Hit Rádiu 90.
2: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Já, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Hej, už máš řidičák?
6: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
5: Fakt?
6: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
7: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Michael a brzy do toho jistě promluví i Odysea, ale víte, co je pořád ještě oficiálně k poslední uzávěrce filmem s největšími tržbami letos? Animák Super Mario Galaktický film. A víte, co bylo jedním z největších propadáků roku 1993? Hraný snímek Super Mario Bros., považovaný za jeden z nejhorších filmů všech dob, který měl ale aspoň skvělý soundtrack. Charles Kennedy, Marky Mark, Extreme, Megadeth, Queen a hlavně Roxette a Almost Unreal, což nám právě teď na Hitrádiu 90 dohrálo. A co nám se rozjíždí na Hitrádiu 90 je skvělá věc kapely No Doubt. Just a Girl.

0: hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: z jednoho z nejslavnějších MTV Unplugged koncertů jsme si teď právě zahráli About a Girl, tolik Nirvana ve vysílání Hit Rádia 90. 6 minut před 16. je čas na aktuální informace z dopravy.
1: Doprava. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pozor, dejte na dálnici D6. Bouralo se na 158. kilometru ve směru na Cheb. Provoz tu přibržďuje, ale souvislá kolona se zatím netvoří. Pražský okruh se ucpává u obce Ořech. Ve směru k D1 se zdržíte okolo 20 minut. V opačném směru, tedy na letiště, naberete zhruba 10 minut. A kdo má v plánu jet po D1 z Prahy do Brna, musí počítat se stojícími kamiony v pravém jízdním pruhu. Nesouvislé kolony se tvoří mezi 172. a 196. kilometrem. Navíc na 194. kilometru se brzdí kvůli dopravní nehodě. Přejeme šťastnou cestu.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme, ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
7: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
9: Fenomén Šance Liga je zpět.
10: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
9: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
16: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
17: Zábava vlny tobogány.
18: Co vás čeká?
17: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
18: Plno tobogánů a skluzovek.
17: Tak všichni rychle do plavek.
18: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
17: Relax, drinky, animace.
18: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
17: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
16: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
19: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
20: počasí.
0: Podobně jako dneska bude i zítra většinou polojasno, místy ale i oblačno, někde i s přeháňkami, které by pak k večeru měly zase ustávat. Nejnižší noční teploty 11 až 5, nejvyšší denní mezi 20 a 25 stupně Celsia.
20: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Jste-li taky v práci a taky sedíte u počítače hlavně, tak by to chtělo vstát na chvíli z té židle a trošku to rozejbat, no tak tomu pomůžeme.
20: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Dneska už jsme se tady na Hitrádiu 90 bavili o chystaných reedicích desek kapely Suede a i fanoušci Kim Wilde určitě mají radost, že se ty její desky vydávají znovu. Předloni právě vyšel i nový krásný vinyl s albem Love Is, na kterém je i úžasná písnička Love Is Holy, kterou jsme si právě teď zahráli na Hitrádiu 90. No a za chvíli tichá dohoda.
1: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
2: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
3: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
4: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
5: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa, filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Mamma Mia 3 bude. Šéfka Universal Pictures Donna Langley to potvrdila na červeném koberci předtím, než dostala jednu z hlavních cen BAFTA. Amanda Seyfried, když dělala promo k filmu Pomocnice, tak o tom taky hodně mluvila, zejména v souvislosti s tím, že by se ten třetí film měl zaměřit na postavu Cher. No a Cher, ta to taky v rozhovorech v podstatě potvrdila, že se chystá Mamma Mia 3 a že by v tom měla hrát. No, tak doufejme, že už to bude brzy. A Jon Bon Jovi taky umí hrát, je to taky schopný herec, takže by v tom se třeba taky objevil. Teď se objeví na Hit Radio 90, Queen of New Orleans.

0: Něco pro rockery na Hit Radio 90, skvělý hlas Seriové drá, kapela Pearl Jam a výborná píseň Alive. 16.38, za chvíli Královna popu.
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
3: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
4: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
5: Příze látky tvoření, našeho života koření.
3: Pro háčkování.cz.
6: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.

devadesátky you got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio devadesátka.

0: Na Hit Rádiu 90 vzpomínka na jedinečného Petra Muka, Oceánoc je jako 5,5 minuty před 17. na Hit Rádiu 90. No a je před námi zpravodajský servis. Za chvíli Lucka se souhrnem zpráv, předtím ale Eliška s dopravou.
1: Doprava. Pozor, dejte na dálnici D6. Bouralo se na 158. kilometru ve směru na Cheb. Další nehoda je na 155. a půltém kilometru D1 ve směru do Prahy. U obou nehod provoz přibržďuje, ale souvislé kolony se zatím netvoří. Na D1 zůstaneme, v opačném směru, tedy na trase Praha-Brno, musíte počítat se stojícími kamiony v pravém jízdním pruhu. Nesouvislé kolony se tvoří mezi 172. a 196. kilometrem. A Pražský okruh se ucpává u obce Ořech, ve směru k D1 se zdržíte okolo 20 minut, v opačném směru na letiště budete poskakovat 10 minut.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru, jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
11: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
12: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Vrtulník Venom s 5 vojáky na palubě se dnes popolední zřítil na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Jeden voják pád nepřežil, 4 byli zraněni. Na místo dorazil také ministr obrany Zuna. Hnutí STAN podalo trestní oznámení kvůli případnému střetu zájmů bývalé poradkyně současného ministra práce Aleše Juchelky Alexandry Semancové při vyplácení dotací z Evropské unie. Oznámil to šéf hnutí Vít Rakušan. Dělníci dokončili první část rekonstrukce pražské Kbelské ulice. Spočívala ve výměně asfaltu a dalších pracích na první polovině pruhu opravovaného úseku. Práce se drží harmonogramu. O víkendu začne nový ročník první fotbalové ligy. V roli favorita vstoupí do soutěže Slavia. Ta po letním posilování zaútočí na třetí titul po sobě. Cestu za obhajobou ji zkusí překazit pražský rival Sparta a do boje o mistrovský pohár se otevřeně přihlásila také Plzeň.
2: Počasí. A já ještě přidám informace od meteorologů, jak by mělo být zítra. Většinou polojasno, místy je oblačno, někde s přeháňkami, které pak zase k večeru ustanou. Nejnižší noční teploty mezi 11 a 5, nejvyšší denní mezi 20 a 25 stupni Celsia.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Hodně se řeší ty skvěle vypadající nohy Madony v poločasové show v finále mistrovství světa ve fotbale, ale v těch komentářích pod těmi videi někdo napsal, že pořád je nemá takové, jako je měla Tina Turner.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: I do Rio de Janeiro samozřejmě můžete vyrazit na letní dovolenou, ale teď byl zveřejněný žebříček takzvaně podceňovaných destinací pro letní dovču. A na prvním místě Apulie na jihovýchodě Itálie, v takovém tom podpadku italské boty na mapě. Na druhém japonská Okinawa, přezdívaná Karibik Asie, a na třetím místě zase Itálie, konkrétně ostrov Sardinie. Tak jsou takové ty typy neúplně běžných dovolenkových míst, kam byste mohli třeba vyrazit, objevit je a užívat si je, protože prý hodně stojí za to. Stejně tak hodně stojí za to skvělá Mariah Carey. Za chvíli na Hit Radio 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
5: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: elitedate.cz.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

narozeniny Slash. To už jsme řešili, když jsme tu měli 3 ve 3 a hráli si jeho spolupráci s Králem Popu, no ale chtělo by to taky něco od Gánů, že jo? No. A když tu teď máme tu naší další pravidelnost, filmový hit U6 na Hitrádiu 90, tak si pojďme dát píseň původně od Stonu, kterou kapela Guns N' Roses předělala pro film Interview s upírem. Tady je skvělá verze Sympathy for the Devil.

0: roky při nahrávání této verze Sympathy for the Devil ve studiu prý byl jedním z hlavních důvodů pozdějšího odchodu Slash z kapely Guns N' Roses, do které se ale počase vrátil a věřím, že dneska, když má narozeniny, tak na ty nemilé věci vůbec nemyslí. I proto jsme si tady píseň z filmu Interview s upírem zahráli jako náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hit Rádiu 90. Za chvíli Cranberries.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
3: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Zkrátka. Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
5: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
6: Výhry, slevy, zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: firmanazážitky.cz.
14: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
15: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Xanadu Club Makady Bay v Egyptě přímo u pobřeží Rudého moře. Pětihvězdičkový rezort Xanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve Žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.

0: Hit Radio 90. Já nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
0: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Hrajeme vám 90. Non-stop. Hit Radio 90.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
6: Ahoj, my jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
7: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
6: protože pro vás máme
7: marmelády bez cukru, jahoda,
6: malina,
7: mrnka,
6: švestka
7: nebo mango.
6: Ochutnejte si bez cukru,
7: bez chemie
6: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
8: Marmelády s příběhem.
9: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
10: Jsme pro háčkování CZ. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
11: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
12: Příze látky tvoření našeho života koření.
10: Pro háčkování CZ.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Hledáte místo pro školení,
2: konferenci
1: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
2: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
1: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
2: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
3: Devadesátky. Nejlepší.

Hit Radio 90.

non-stop. Hit Radio 90.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: devadesátka.
1: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
4: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. Gen X.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Ahoj, my jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
7: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
6: protože pro vás máme
7: marmelády bez cukru, jahoda,
6: malina,
7: mrnka,
6: švestka
7: nebo mango.
6: Ochutnejte si bez cukru,
7: bez chemie
6: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
8: Marmelády s příběhem.
3: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
1: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
2: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
1: Jak jsou ty trampolíny velké?
2: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
1: Jsou trampolíny placené?
2: Ne, trampolíny jsou součástí areálu Zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
1: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
0: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. zooparkzelcin.cz.
3: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

vám 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.